0: world, crazy world, yeah.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ojitel Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 21. srpna, kdy svátek slaví Johanky. Jméno Johana pochází stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména Jochánán, což znamená Bůh je milosrdný. Toto ženské jméno je v České republice ne tak obvyklé jako jiná jména, ale přesto jej u nás hrdě nosí okolo 4,5 tisíce žen. Všem Johankám přeji krásný svátek a vám ostatním přeji krásný 21. srpen s Rádiem Kroměříž.
0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do konce prázdnin jsou naplánované práce na rekonstrukci střechy sportovní haly TJ Slavia v Kotojecké ulici v Kroměříži. Náklady na opravu se blíží 11,5 milionu korun, město však většinu z nich plánuje pokrýt z dotací. Přibližně 6,8 milionu korun činí příspěvek od Národní sportovní agentury a dalších zhruba 1,1 milionu žádá radnice Zlínský kraj. Sportovní hala v Kotojecké ulici slouží jako zázemí pro míčové sporty, rekreační sport a moderní gymnastiku. Kapacita hlediště ve velké tělocvičně je 200 diváků. V menších sálech se hraje stolní tenis, šachy a sportovci v nich měří síly v judu i v karate. Budova stojí od roku 1962, delší čas se do ní ale téměř neinvestovalo. Například střecha nebyla zateplená a kvůli jejímu špatnému stavu do objektu zatékalo.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci, ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnoha odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na další novinky. Čeští vědci popsali mechanismus, jak může pití alkoholu poškodit DNA a vést ke vzniku rakoviny. Alkohol se v těle mění na toxickou látku, která může narušit genetickou informaci buněk, pokud ji organismus nedokáže správně opravit. Riziko podle výzkumu závisí i na genetické výbavě člověka a mechanismus je podobný jako u vzácného genetického onemocnění. Objev je důležitý pro další výzkum a vývoj cílené léčby.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes nám v kalendáři píší 21. srpna, kdy svátek slaví Johanky. Jméno Johana pochází stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména Jochánán, což znamená Bůh je milosrdný. Toto ženské jméno je v České republice ne tak obvyklé jako jiná jména, ale přesto jej u nás hrdě nosí okolo 4,5 tisíce žen. Všem Johankám přeji krásný svátek a vám ostatním přeji krásný 21. srpen s Rádiem Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co si jednou až po uších.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro... A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Luku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v pátém kole druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v pátém kole druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tuchá.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

zemi, zvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například volkartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na další novinky. Čeští vědci popsali mechanismus, jak může pití alkoholu poškodit DNA a vést ke vzniku rakoviny. Alkohol se v těle mění na toxickou látku, která může narušit genetickou informaci buněk, pokud ji organismus nedokáže správně opravit. Riziko podle výzkumu závisí i na genetické výbavě člověka a mechanismus je podobný jako u vzácného genetického onemocnění. Objev je důležitý pro další výzkum a vývoj cílené léčby.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr, například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Společnost VAPE SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.
3: Rádio Zlínského kraje. Rádio...

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uherskohradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v 5. kole 2. ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Radio Kroměříž, ladíte, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíkař, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Radiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: schránce najdu ostraku.
1: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy je také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn, tedy je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněcko, lokalitami v Malenovicích a všechny možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Tržiště žije. Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v 5. kole 2. ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například volkartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Rádio Kroměříž. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže z hůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. do 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Tržiště žije! Kroměřížské tržiště na Vejvanovského ulici ožije poslední prázdninovou neděli. 30. srpna od 9 hodin vás čekají trhy, dobré jídlo, živá hudba a program pro děti. Přijďte ochutnat něco dobrého, nakoupit, poslechnout si muziku a hlavně si užít příjemný den s rodinou a přáteli. Tržiště žije v neděli 30. srpna od 9 hodin na Vejvanovského v Kroměříži. Vstup je zdarma.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uherskohradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v pátém kole druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na další novinky. Čeští vědci popsali mechanismus, jak může pití alkoholu poškodit DNA a vést ke vzniku rakoviny. Alkohol se v těle mění na toxickou látku, která může narušit genetickou informaci buněk, pokud ji organismus nedokáže správně opravit. Riziko podle výzkumu závisí i na genetické výbavě člověka a mechanismus je podobný jako u vzácného genetického onemocnění. Objev je důležitý pro další výzkum a vývoj cílené léčby.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí,

0: a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy je také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například volkartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rokového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherskou Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rokový žvanec. Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň. Ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru, nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejnak skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá virpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodnem, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady Paja Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle, protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název, protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně víš kde, na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš. A nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. A ona ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat is not dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: Hodem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Beat Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Beat Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrinkat 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mně, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral a oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Rock.
1: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu s Hankou, protože to byl ten správný rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
0: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusy, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně někde jinde.
1: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
0: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzí. Kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musím pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
1: Tak teď Šajdovi, píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hráli jsme ve Slavičíně, náš bubeník měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to stama dostane. Ale náš bubeník, proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budem všichni zavřeni v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam Happy Team, jo? A Dan Šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky, pane Šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tóny změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer, zvaný Paja Líbačka, je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli slyšel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se, prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího, a to je přijde Garabovi, dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové bluzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílenej.
1: Já bych vám to řekl tak, jak já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně jenom jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, je. A jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ní fakt hrdý. Jsem na ní hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že to tak dopadlo. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju ji hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řížou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout, a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká suserovi, prosím tě, co s tím mám dělat s tu natí? On mu říká, já ti dám. Musí jít kosu a musíš to posec. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává sused a říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to vzal aj tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano, Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka, já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je už té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam má mět. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance. Posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na další novinky. Čeští vědci popsali mechanismus, jak může pití alkoholu poškodit DNA a vést ke vzniku rakoviny. Alkohol se v těle mění na toxickou látku, která může narušit genetickou informaci buněk, pokud ji organismus nedokáže správně opravit. Riziko podle výzkumu závisí i na genetické výbavě člověka a mechanismus je podobný jako u vzácného genetického

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v pátém kole druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy je také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž čekají další dopravní omezení. Hluk projednává změnu územního plánu. A Kroměříž zůstává po pátém kole poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiče v Kroměříži čekají další dopravní omezení. Oprava obvodové ulice se blíží ke konci, ale od 24. srpna začne Zlínský kraj opravovat průtah městem v úseku Tovačovské ulice. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Od 2. září pak začne pokládka nového povrchu a přibudou další omezení, včetně uzavření vjezdu do ulice Spáčilova. Práce by měly skončit kolem 8. září.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky, například jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Kroměříže prohráli v 5. kole 2. ligy na hřišti rezervy pražské Slávie 1-4. Za Kroměříž se poprvé v sezóně trefil Jan Dočkal. Na body to ale nestačilo. Hanácká Slávie tak po 5 kolech zůstává poslední s jediným bodem a skóre 1-12. Tým navíc od začátku týdne vede dočasný trenér, protože dosavadní kouč po předchozí vysoké porážce rezignoval.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

tady žijem. Lenku je na nule, milujem minule, svůj klid a stálý příjem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví protipovodňový plot u domova pro seniory. Dětský klub v Uherském Ostrohu nabídne dětem svět stromů. A Zlín ani po páté nebodoval.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž začne na konci srpna opravovat oplocení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vážany. Součástí prací bude také oprava nátoku Vážanského potoka. Zakázka vyjde na 3,9 milionů korun a hotová by měla být nejpozději na začátku roku 2027. Domov byl výrazně zasažen povodní v roce 2024, kdy museli být jeho obyvatelé evakuováni. Opravený plot má lépe chránit celý areál před případnou velkou vodou.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětský klub se po prázdninové pauze vrací do městské knihovny v Uherském Ostrohu. První setkání nového ročníku se uskuteční ve středu 9. září od 16 hodin odpoledne. Tématem budou stromy. Děti se dozvědí, jak rostou, kdo v nich žije a proč jsou důležité pro přírodu. Připravené je také čtení, povídání a tvoření. Akce je určena předškolním dětem v doprovodu rodičů a dětem z prvního stupně základních škol. Vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Řidiči v ulici doktora Eduarda Beneše v Otrokovicích už mohou jezdit po novém asfaltovém povrchu. Práce se nyní přesunuly do Havličkovy ulice, kde probíhá frézování vozovky a následně bude položen nový asfalt. Součástí opravy také úprava prostoru u autobusové zastávky. Práce v Havličkově ulici mají skončit 25. srpna. Po dobu oprav musí řidiči počítat s pohybem stavební techniky a krátkodobými omezeními provozu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v pátém kole nejvyšší soutěže doma s Libercem 0-1. O jediný gól zápasu se v 64. minutě postaral Lukáš Mašek. Zlín tak zůstává po pěti kolech bez bodu a je poslední v tabulce. Další utkání čeká Zlín v sobotu 29. srpna v Brně proti Zbrojovce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.